Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

0: Cože?
1: Ještě jednu sloku.
0: A proč bys přidávala sloku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je to třeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít. Já už bych radši zpíval refrén.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som. Necítim ani tvoju vôňu, ktorou očarila si ma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré. Že jo!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 Kč.

korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop na ulici Prachovská v Jičíně. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma. No fighting.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

tuhle rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, my roka půl stáli v Liverpoolu, nalitý jak děla.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Nejsem to já, ten kód znáš, není to tělo mý.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám.

0: Šarm bez lesku. Pláč bez stesku.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se zdálit.
1: Když vidím to, co mě okradlo.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma. Yeah.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delicates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

kdo o sobě si myslí, že je velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicákama vlaje. Všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic. Jsem ten, který mu, i když nemá figuru, nikdo nikdy neřekl, co je to tu za nulu. Jako kouzl jsem svojí milou, přitom nebyl rváč. Odpovídám, jaký kdysi, co jsem vlastně zač. Jsem záchranář, co tě zachrání, na duši, na těle, než staneš z postele.

aby všem to bylo jasné. Pomáhám druhým a ta profese mě baví, já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel, nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct?

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mu godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma. Ha!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

orále, všude kolem plno trávy. Vulgarita, integrita, láska, to je banalita. Dávno už to není, jak to má bejt. Tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe. Z divokých citů mě poleje a zebe. Já rád bych to hrál a stonal jako král. Dneska už to holka

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

si. Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.
1: Ahoj, tady je Petr Kotwald, zdravím všechny posluchače a tohle je můj nový singl Marianne.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delicates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Jeden honec zavolal a pravil pozor dej. Jeden honec zavolal a pravil pozor dej. Svou duši hřích

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horálky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Tučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle Gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% Gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma. I was

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěst a v ní bezednej hrnek hořkosti jen za 36.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

0: zůstaň šťastná.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny z Česka.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

vytesat relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marní

0: smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno

zrovna splývá s ránem. A je ještě krásnější. Písek křupe pod botou, jsme obklopeni drobotou, která sbírá hilzny v horách Afghánistán. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, a píseň zpívá horký vítr od Pákistánu. Nad Afghánistánem svítí hvězdy jinačí, Mars je zdejším

to není hrách. Muži mají válku v kůži, chodí v turban. Slunko je jako šílený, rozpaluje kameny, jako slepý tánem stepí Afghánistánu. Nad Afghánistánem zmíněch okilů, zbývá nebe jasnější.

0: برای قلب‌های رنجیده اطفال افغان، آهنگی برای دل‌های نارام زنان افغان.
1: Stáda táhnou vyprahlou zemí, strach se směje, bída se tlemí, zítřek je ve hvězdách. Tyčí se k nebi vysoký hory, staletí schlíží na horory, vítá.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot summer.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Kup mi den, kup mi noc,